0: Leto pre Fan Rádio.
1: Ležíme zrastení v údolí hlboko. Nebo je vysoké.

smutnou cestou. Sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, let holubov a štekot psov. Každý kráča vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto.